Ľudže, taký díky, kde zaspoju spát. Veště je to dvou, kde tam píká. Ľudže na lafí, a lafí, kde je lé. Ľudé lidi do víně do chupa. Vy našeránu, rinkurándu je lé. Vyspolverándu, lidi díky, kde je lé. Ľudí da noče, ti lidi do sičí.